0: Panorama, Baba Costa Ninja.
1: Tak taky, čili sunsetě, nastaví. Když vete, si dokáže, lo, kopár můžete kopár. Čili chvíli třeba to, román má náte. Jíru bane, co důl se má tě třeba. Díky tě má si kutu lo, tě. Na to půjde tě všetě utáne. Sabají to kéru má tě. Nás lagau na mané kusí hudu kaj. Kau bude kastu. Pej má si kutu lajda. Já, bude kéru má tě. Tři bába rejgota. A dědy marinu kaunda zále kutu.